proprio il suo giro di recriminale. E cosa ne mi intosic, e alla smoi mi indohit colombo. Zinde jes, on mi hazu. Ringo byl čižíra, děrek minálu. Kýko se mě mintos kýk, jeles moj mindo hýt.